No a tiež no živenie dostaja čestnohanské skupina a projekty stajne zase přes spechovanské peneze. A to už poľadne mi raz do budeského okresa, kak tam s čestnohanským dživom a s spechovaniemi vupada. Budeský okres je loni cokonie 226 tovarstvo a čestnohanských iniciatív z 100 akcija postate sac eurami podpierač mu. Spichoval je predovšim domizniske projekte a hajenje naložku se zimami mies 200 a 1500 eurami. To zamovita za čestnohanske dživo na posledženju okresneho vubjaka za socijalne kubvanje kulturu a serbske naležnost čestili. Miestrujem bych uto projekte džičaco a mođinského dživa, projekte za senioru abo tajke za vopsvetoškit a zvirinu. Za leca pak sú peneze južo vúčapane. Ličba prostu daje nekak jenak vysoká kaj šloni. V kotrej mere da so tutun vúspešný program tiež kletu dále vesť, to vodvisuje celé vod štátneho etata. Vokomikne vukadža krajnoradný záriad tu budušinie z vo veľa menšie sumy, kotruž môža v okrese za spichovanie čestnohanských projektov kletu naložovač. Hast du mir krotko dotzi bedel genaschist, spätsch hodin, stirja stürzitschine dom, a du strovi mit Jens Serrano, Ruby!

0: skupina Janka Hanka to bi z Človekojosmy, to je titul z nového albuma, kotrž je loni vyšel. Sada menšinu do šestřich je, a tuž přepodam nitko svoje za.
1: Nábožné svoje.
0: Tute ma dženca Christian Klausen z Pančic-Kukova.
2: Lubi připosluchaki, lubi připosluchajo. Nydom slyšiče povestče. Zoniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informacije o politice v Nimskej a druhých krajach. Zavestče budže tež vojna tema. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nimale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak so vokomikne vo viele viace vojnu započnú, hač sa skunča. A ja sem tak biesmocne. Moje slova nebudu ani jeničkoho prezidenta, vojnského ministra aber generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú při sebi. V svojej vokolinie môžu so vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krasna modlitva mova mi pomhač započína ze slovami. Knieže, zčin se zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbudžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svôkny mačenca, nadelku a zámovitosť či farské vikarie Christian Klausen z Pančic-Kukova.

A nađijom ne čuje če sa tež s tutemi titulami dale cele svobodni. Dež može če doma kuhni rejovač z Frankom Veselu. No a Petra Čumpati sa tež dere k tituli Valborgi Vaučic. A potom môžeme sa tešiť ešte z tučku z Veroniku Zárodníkovi zaspievač. Všetky tuto titule čakajú na nás hač do sedmých. A tu už přeju vám všem dobrý štart do nového dňa. Přinšte s nami fit do rania.

0: Hodla? Gat? Što? Lexia, prašiso!
1: To bude dlho trať.
2: Mači je tam tola tiež byla, abo?
1: Hej, pol leta byli koroni a na reakúrie.
2: Pol leta? To som čipne a zmea za nás potom druhú riadunisku vúčaku.
1: No hej, s tým debiče ličiť.
0: Dobre ranne!
3: Vítej, Lexio!
0: Što vaju zabiera? A če odla?
2: K neni bvažiko a zmeje operáciu.
1: Dostane peča nové koleno.
2: A netk mě zajmuje, kak do bude ona doma.
0: To bude kvílu tráč.
1: Zastup za ňu zaušče zmeja.
2: Tvoču šim v občelenem palce.
1: Lexio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
1: Če odla je možno nutskovne organe darič, ale žane zibadva.
2: Ty meni sobe k neni bvažiko a zibadvo k neni XY z kočebusa přehozač moa?
1: Daj, kenešto ja pak šenženie slyšel a nesem. Džit je mi povedal, že sú nové zibadva kumštne produkty, kýž sa za dajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže sa človek, když šo dere beží, zase jara dere a bez bološťov hýbač.
0: Jara dere rozkladžené Josefina. A mataj pravje. Pola nutskovných orgánov je darenie možné, pola zibadvou nic.
1: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokež sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a so tak jednorie transplantovač nehoďa.
1: Dokež?
0: Dokež vobstej zibadvo z kosťov, krmsta, paskov, suchých živov a zibadvovie kapaline. Šo má so perfektne romadže hoďeč a pohyblivé vostač.
1: A to je pola vútroby abo jatrov hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej orgánaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hoďitej.
1: Zo je to tajký rozžil, mi neby vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáďa so přes kumštne implantáty opravde spiešnišo a úspiešne narunač.
2: Netko vymoj, tvoči môj k neni bvažikové palce, zase je čivo s novým kolenom spiešne znese a zo môže ona bôze zase mieznami byť a nás vúvúčovač.
0: Zaujesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vúľke, když sa zase vidíte. Riane Jane, mamaj.
1: Čau, čau.

0: Dana. Pečminčino Dona po sedmich je a Mati je tu s policiju.
1: Policija z G.
2: V zajšvih dniach su paduši viacere 100 metrov koparového kábla pokradnili. V Čichoňce pobychu paduši na 4 ležonosčach, čiž pokradnichu 600 kg kábla a tež připovešak. Celkona škoda nie ešte jasná. A v Biskupicach tam su paduši v noci na nedželu koparové káble v hodnoče 30 euro pokradnili. V Kulovcu tam dojnže punželu šiponjuke nezbožu, to bie šoferka VW-a popuču od Niemcu do Kulova. Po informáciách svitku je přeco zaso na napřečivnu jestnu zajeva, v Kulovcu je potom doštoma zajeva. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec, vecna škoda vúčinia 20 000 euro a šoférce z časachu jestnu dolnosť, dokež bie pod vlivom medikamentov popuču. Bonjour večer, to su policistča přijeli k nezbožu s kolesvárium a to ve Vojarecach na Lipeckové namiesto. Tam je džiatnačlitne pádno a zastojnice zvistčichu zomieš modostne 1,7 promilu alkohola ve krii. A ve slepom je policia bonjour večer 24-letného šoféra VW-a Kedia kontrolovala. Muž nemieše jestnú dolnosť, s tým by jezba zakončená a on dostane netko trohú poštu.

0: Kaštet je šroni hižo od Matija Čismoka pojestčah svišeli, je so nemsko-serbske ludove dživadvo za svoje letnije pšestavki na uročivo, a noa rajna doba čaka z doromade 21 premjerami na vopetovarki a vopetovarju. Pšitim maja tež seb-serbskih poskitku. Prošorka k novi rajne dobje ta vopšija 102 posta stronu, a Matija Čismok pšeradži nekotre serbske verški.
1: Hižo 19. septembra zmi inscenácia Juhu, Floppy Dolls su zaso tu svoju honioserbsku premiéru v Haslovie. Další teki honioserbsky veršk bude klietu v februári predstajne zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vôľky mjevišču dživadva v vônym domie. Režiu za to zmi Ester Undes, kýž je serbskému publiku mi znáta, kajš dživadelnica Julia Klingnaric naličí.
2: Ona je v posledných letách všetko zase tu inscenovala a tiež hry napísala za nás. Širce canka, von do sveta, opuščený dom, to sú tak tie najväčšie byli. A my sa jara veselíme. Ona nie je Serbovka, ale ona má jene jara dobre začúče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnaric doda.
2: Ja som jara čipna na jej verziu za nás, za náš ensemble, vo na všetkých serbských dživadelníkov jara teraz znaje. A im extra za nás taký kruh napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obšierne Jurie Koche, kýž vo svieči lica v septembre svoje dživadelné začine. K tomu praje dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od neho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našeho nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočíc. Tu neke rika dohož Višnina kčeje. To bude tak rec naša delna serbská premiéra.
1: Vieselič smieďa so pri dživadle tiež přes dvie elevce. Z tieto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú vezo to na jivišu stáč, ale tiež sú potnožka so v dživadle dživé, tiež vo vôk režie sme, so ja za to zára zajmujú, ká jen režiu viedže, a ká na koncu všetko rumadže, všinže, a pon jen veľký kruh z toho nastane. Přitom dáta tiež veľa rumadze vysoká, až muzikálické probe, alebo rejvanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec doda?
5: Ja som abičino, a pon byte prašne štonik. A ja som zna do toho, ako zádala, ako šemus, ja sa povedzú pohľadila nič šonne, also tam ne vidíte, nejsou fungovali, aber ja die einfach nicht nankoven, dass das nicht gesammelt tak wird, da ja ziemlich unbedingt change. Aber doch ist ja halt so schätze gerade die Art, worauf es mir sie muss ja da einfach da muss Butter Schlag gar nicht ja.
1: A pravie zaujazanie do všetnohodní a vedživadle levce hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko nedželu, patekým 10. septembra, je nemsko-serbské ľudové dživadvo potom zaušich votorene, zmiertam džen votorenich duri. Mati Čismok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konferenci v obdželiu.

0: Netko staje vam prašenja, a nije to nije netko naše dundakovo hodančka, ale što da je mała, ma čorno-žote smuški, ma trochu veliko hubu, je pomocljiva, a honi stajnje zmužiče za novimi drdom djemi. Snano pomavam tutun zvuk?
1: Učení páni zkušení.
0: No vizo, to je pčulka Maja, dženca před poustalitami. Doliča si ona prvný raz přes televiziu ZDF do domjacnosťu, no haj tam, když tutun signál miachu. Je to zromadná produkcia ZDF, ORF a japanské hostčelaka. Ja za mne ma pčulka Maja z runie tutým titulom. Ništo z dječatstva a tiež dječom dženca je hišče znata, ale dječi dženca te neznaja viac tu našu z ruku molovanu maju, tažno je si pred 14 letami tak rec z animirovanie vumeniva, što iš pak malošt, zase raz originál vidieč, tunto môže, a to pola našich zjavnopravnických kolegov ZDF. Voni sú mediatice na kvilku tiež originálne molovanie Maja vusovania vozivili. A tu netko ešte raz Karel Gota svišime.

0: Na, wo hast du mich hier?
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšin zmije v noj rejnej dobie dohromady 21 premiéru a 100 viacore serbske. Serbske modinske dziwadło napríklad predstaví inscenáciu Ku vadis Serbia. Na Ulke je vyššo přinesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovského v režii Ester Undis a skladostnia Jurija Kochovich 90. narodnin je inscenácia Doniš Višninak, či je plánovaná. Nimo toho má NSLG v novej rejnej dobie dve elevce, z tejto Tadeja Bedrichec a Halina Šinec. Tvarska dovolnosť za prvný tvarský votrisk Serbského fóruma viede na Lauskym areálu je čara dojšva. O tom informuje direktor Zavožbe za serbský ľud Jan Buda. To rieka, že môže Zavožba ako tvarský kniez vúpisania přijotovač a vúpisač. Kajž Buda dále zdieli, zája so 24. septembra archeologické vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Z počátk októbra odmie so symbolický prvný záru. Popravne tvarské dživa maja so v náliču 2027 zahájíč. Sezona v Kupielach v Horní Vúžice je nimale všude zakončená. Jara s pokojom ze sezonu je puhanský mišto Uwe Mikl v Kulovskej listni kúpeli. Z 21.500 opetovarimi bych u lieca 6.000 viac hač loni. Tež kúpiel v Kumvauče tuka na viac opetovariu hač hevak, konkrétnych ličbov pak ešte nie je. Kúpiel v Porchovie je ešte hač do konca mesaca otvorená. V Bad Kissingen je zahají sađenca Mezinárodný kongres vo bajkách, na kotrumž sú tež Serbia zastupení. Heslo rieka Človeske byče v bajce a v središču stej prašenie, što bajky vo človekách upraja. Hač do nedele očakuja hneďže 200 vobdielnikov. Zaradovare stej Európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, kdež je doktor Suzanne Hosena predsedka kuratória. Kulturna vedomostnica ze Serbského instituta je kongres sobo organizovala. Ona navieduje miestrujem dživaničku vo stavizne krabata. Športové tvorstvo Soko Ralbice Hockey ponovia tučasne zromanie z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišćo. Po cici letach doby so Hornia Vošta núzne zanirovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere z Džaržanu spodňu Voštu rozdeluje venate cvrma z Hockey ze špeciálne mašinu teledne 500 tonu granodiorita. Gmen Ralbice Rožant podpiera zanirovanie s 20.000 eurami. Konc oktobra smieča Ralbičanske kopare od Tverde Rajnišćo zase v užívač. A to vone bychu, naše povest čekíš na makače dále na našej internetovej strane a v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza miestem v Budyšine 22 stopňu, dženca rovno na pošešči bychu to hišče 22. Haj, k tomu čaja mročele na nebiu, te nás dále převoča s blakami so sluncora s mies mročelemi pokaza. Poponiu sú tu a tam ďalšie švíle možné pohony v Užice a nás převoča cuny vecik, kýž přinže se zapada a v biu dňa to zmieme hišče maximálne 21 stopňu.
0: Kečbu, když jedeče po až 4 tu do Budyšina, mies Ohonom a Porchovom tam leží plastidžil na jistni, mies Ohonom a Porchovom po 2 až 4 smir Budyšin leží plastidžil na jistni a v Ronom tam je viesna droha dospunie zašla Hanna a to hižo od spočatka se hač k Trebinskému puči, tam je dženca rano prasnemu, nezbožo sa stalo duše tam, hej, vesna droha, zaurena.
1: Serbský rozvoz.

0: Bolla, welle koppers gitoanstwo, deke drue must von nicht was betonie. Schako so hustos, doanstwo wokoline sestai. Tak maja koppers gemust war Ralbitz, Nebelchitz, a Klostramarinie Wiesdö, sromatne drue must war. Bolla, radwurskich, je paklitzer hinak. Venoi reine dobie, je litschpa reierio mutzni rosrost war. A tak muschachus nich, drue must war sestaitsch, gischje samostatne, Radworske. Zu wuss da wiesnu nam nitko pojeda Claudius Buscha.
1: To ist der Letzte, Radworske Kopario, z Wulki Dubravu, z Romadne Reine, z Jednoczenstwo Mili. Loni pak je so tute rozpuściło. Tuta przestoka bies druhého mustwa trajesche cywe lito, lica pak so na noe spoczat z mužichu. Przedsedstwo ST Dziernaczesto 22 Radworja, Biemeninja, so je pól rajerio a dalších zajmco Wulki dosć, a so so tu isch riziko hudani, założi zwojske druhé mustwo, gryze Radworske. A zajm na tym był wieczy hacz myslene. Witali su noe rajerio nicienoj z wokoliny, nie samo z Łotrowa, a komoroa pola rake cu modosni przyszli. Chcychmy od nuaczko wiedzieć, što je ich wabiło.
2: Dziś jest to prawo za radogu sej na druja oczyni. To smiast jest poprzeczny prawo. Ej gut, jenta może moko zuspytać, kuszladać. Do spostčini možen ostanč, če šnic možen četečno šestanč.
3: To takši šo, ja sem nedželu na špil, od naši prenelač po, pa pon trener šo. Ja sem pravil, ja nekaj započnem kopencu rač.
4: Haj, ja sem vone tole započnem so rač, dokaj sem ja nimale leta bez to osobo, ne sem ničo vce sportovske ukonjal. A pot se haj pravil, da so radovska druja očini. Musi si pan s popřečnými prajli, ale já jsem ty žláša rečeno, ale se nech zase započím kopencu rád, čaj.
1: A tak jsou radosti koporeho lica s medí vosom, celé nových modych rajerio za druhé mústvo vítač. A jim so nimo toho pjatnače rajerio z nedeše a modžiny přidruží, kociš netko pravu starobu maja. Gromadže s tými dvačči starými zajacami prenjeho mústva přinu tak na kečby hodne silny cilk nekak štorceči muži. Kopajnca šich vjaza, vesela so koporeho prenjeho mústva.
5: Jo, te ljudi einfach veselo mesto bo maja, da chemija jo jara dobra ve druje, te mest druje a prinje, also mo nimale šo romadže činimo, mo si mesto bo pomamo, poprom hejsmo gajšen vujki pšečas si kru.
6: Mo še romadže držimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš ne smo namestne, pan smo jenne vujke mustva a to jo te krasne radvoru.
7: Gajšetce prajene so radvoje na svojba, te novački da je tak začvija, ali ja prajem to znam vele upraj, to znam pokaza za svojne dere, Šivzate za svojne so dere integrovali, a za one te jojen zvíz vidja.
1: Ale što bude za leto? Kak ma v tabulce vupadač, abo nesu za tute mústvo dybki vážne? Skere veselo a dobra zromadnošť? Tež čule, pak su rajerio prinjeho mústva v Radvorju dobrije nadžije.
6: Also najprve bucha prajo, za sem ja jara veselo, za sa tajka druja Radvoru zase nastajva, dokoliš je to za našu prinu jara vážne, so ljudi, kiš snano neslušen cilje tak dale, prinje su borač, so oni špielpraxis dostanu. To da sem ja najprve jara veselo, so su tak vile zase započneli.
7: Definitivne, to ma svoju relevancu, a to bude te vunošne.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva duje pola ST Radvoria tujsa so pora nevecik. Z noostata je so samostatne mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo daloke puče na soberu. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenož viele vutrajnošče na novým puču přeč.
0: Noe druhé koporské mústvo má ST 22 Radvo. Claudius Buscha nám rozpravieše. A s tým je Česač Minčinou. Do osmých přijúvam všim dobrý štart do nového rania.

0: Ustnich hodina, spievaš Daniela Hasec a tu špoku knutíš ja za vás načasník, byl nadživečie. Runieš, ako sme svišeli hižo od Matia Policajský report, no hej, tam sa tiež sa dysraste jedna, bo tam na auto vopškodži, tak byšeš ako to tiež dženca. 20 000 € škode, tam kuova. Vo škodži, kotraš je o nešto vyša, poriči moj netko, a ja štúš spiešná droha auta ľubuje tomu netko zavieštené, tam vútroba celé jara kraví Matejo, što da je sa stalo?
1: Aj tu kvíľu, že na sociálnych sečach taký krotký videoklip, ktro virálne, kýž pokáza jen Bugatti, to je prototyp, kýž pláči 4,7 milióna eur. S tutým autom by nechto popuču na taký haj probový jezbe, a v videu je vidieť, auto tam v horách španiske popuču a vene kšivice, doby one zastanče, dokýž auto pred ním zabošči, no a nadobo prásne. Ten Bugatti je jen VW zade nuc zajo, no a při tutom luxusom auče je motor vězo tež zade zatvorené. Ja som raz hľadal 1800 koniku, tuto auto má PS upotekým, a ešte dreto zavěščania šoféra abo šoférky VW k tomu prajenu zmeje, tuž tež radu na vás stajne voči vočin, že ešte s autom popuču môže tla raz byť, že so tež pred vami také auto jeďe kýše, hej, snadno, ja celé milióna euro hodne.
0: Oje, oje, oje.
1: To boli.
0: Jeno štere, so ste to španijske stavo, a so nesme my to našim policajským reportšetom, je Uli Bozevič.

0: Česač minčinou do napu dživičich je a tuž chceme gratulovač.
1: Přejeme zbožo.
0: Dženca, to svědčí v Rožinče, znáte serbský skutný likr Mirčin Kilank. Svoje 85. narodniny. Vele zbože, krutu strohotu a bože žonovanie a vězo dále rjane dušu vobohačace rozmowy s lubými znatymi a vězo mnohé rjane a nezapomnite hodžinky v kruhu svojich lubych a přečelů. To přije jemu z cvěje vůtroby, džouce, Cornelia a Carmen ze svojbomaj a syn Peter, kajštěž sotra Ludmila, sotra Krista s Pavelom a brat Benno za Heidrun, kajštěž cva švita, nučko a pranučko. A tu ještě stej to, co přečítač, lube náno, džedo a pradžedo. Vůtrobně džakujeme soči za ušu lubost, pomoc a podpěru a ve věsvých kajštěž zrodných časách chcemoj soči džakovač. Vo sebe pak za to, že máš stajne votorené vucho a dobrú náladu. Dženca svedčí po takým vyrúženče, skutné lika, Mirčin Kilank, 5 a 80 činy.

0: Nimsko srpska ludovel živa dvo, de je so za svoje letnije přestavky na uročivo, kaž smo runje hižo od Matija Čisvoka pojezčah svišali, a tudi nuvi rajnje dobje čaka na doromade 21 premiero na akterku a aktero na a za jeviščom, ali vizotež za vopetovarki a vopetovarjo. Pšitem maja tež seb serbskih poskitkov. Prošurka k nuvi rajnje dobje, ta vopšija mam jo rune, všetem su 102 posta stronu. A Mati Čisvok tum šeradži nam nitko nekotre serbske verški.
1: Hižo 19. septembra zmi inscenácia Juhu, Floppy Dolls su zaso tu svoju honioserbsku premiéru v Haslově. Další teki honioserbsky veršk bude klietu ve februári predstajne zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vulkým jevišču Čivadva ve vônem domie. Režiju za to zmi Ester Undes, kýž je serbskému publiku mi znáta, kajš Čivadelnica Julia Klingnaric naličí.
2: Ona je v posledných letách přeco zaso tu inscenovala a tež R napísala za nás. Širce canka, von do světa, opuščený dom, to sú tak te najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnaric doda.
2: Ja som jara čipna na jej verziu za nás, za náš ensemble, wo na všetkých serbských živadelníkov jara teraz znaje. A eben extra za nás taký kruh napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obšierne Jurie Koche, kýž vo svieči lica v septembre svoje dživeče sačine. K tomu praji dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od neho v obdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našho nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlinku Šočíc. Tu nieke rika dohož Višnina kčije. To bude tak rec naša delná serbská premiéra.
1: Vieselič smieďa so pri dživadle tiež přes dve elevce. Z tieto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú vezo to na jevišu stač, ale tiež sú potnožka so v dživadle dživé, tiež vo vok režie sme, so ja za to jara zajmujú, ka jen režiu viedže, a ka na koncu všetko rumadže, všinže, a pon jen veľký kruh z toho nastane. Při tým dáta tiež veľa rumadze vysoká ješ muzikálické probe alebo revanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec doda?
5: Ja som abičino, a pon byte prašne štonik. A ja som zna do toho kusadova, kušemu si ja so popovicu pohabila nič šonne, also tam ne vece nie so fungovali, aber ja die Eva nicht nanko und so stisch. Ne gesamte Tag wird da ja ziemlich unbedingt change. Hat doch es ja halt so schätze gerade die Jahr worauf es mir muss ja da ja einfach da muss Butter Schlag gar nicht ja.
1: A prav je zauja za ne, doch šeden hod nja v dživadle levce hižo ste. Rajete v nemske inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko, nedželu 13. septembra je nemsko-srbske ľudové dživadlo potom za všetkých votorene zmiatam džen votorených duhy. Mati Čisvok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konference v občiliu.

0: Abojne Svoa.
1: Majenza Christian Clausen Spančić Skukova.
2: Lubipši posluchaki, lubipši posluchajo. Nydom svišiče povestče. Zoniče novostče z bliska a daloka. Dostaneče informacije vo politice v Nimske a druhých krajach. Zavestče budžečeš vojna tema. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nimale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnu započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocne. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v vse, na džele. Krasna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž sa hýča. Zabuch vodoval, čiž sa kšiúča. Zabuch viazal, čiž sa vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž sa mylá. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Nábožný svoj k dne mierše dženca na doku a zamovitosti farskej vikarie Christian Clausen z Pančic Kukova. A netko svišíme 5 menšinu dočvečích náš posledný titul džencnišho rania. Dokal džeš, za tým praša sa Lydia Krečmarec s přečelkami.

0: Radio Anjeli až sa aktuálnym čojeniam ši obrožiom spiva Juliana nad porobotom až co dopredka nové púšie opýta ši lícho tu cúš.
1: Sie sind ja abschirrt und nah, kann schon der Licht im Schess voller.

0: Petke Vetvarios Evacheshe Busu, Vesebna Ustajensa, Architekt a Fotograf Martin Maleska, Zaberas Jujon Nikotareleta, s fotografiskim Zavestajenstvom Ericha Schutta. Maleska se zasajžujo za zžaržanje arhitektoniskega derbstva DDR-arhitekture. Erich Schutt v Vožice znate casnikarski fotograf je togodla za njogo važne žredvo. Vin je dokumentiroval pevensku Vožicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vetemelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih navogo najsah. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim ostatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla lozica runčo živaš, veleše živeš nas čosto, či a pešasit. Jase schlägt Pöstje, jo Sachopio, Horst Adam, pla Novigo Zasnika.
2: Zu mir Connelly, dam der Redaktore, me mame ja nogo Fotografa kennsch, welle sanas fotografiero jo, aber zesto. A to musse Conny Erich Schutt.
1: Slet glida jutze, meni knis Adam asch.
2: Den jo dokumentiero war aus herske Gewinne. Absolut, ne lip aknika kiserski fotograf.
1: Alle takie nieco se nezvena žijo z razom. Kake jo bovo zgromadne živo?
2: My sme veľa duce byli, ten jo všetce pšašal jo nieco zajemnego v Serbach, nie to nikakie svieženie a tak dále, aber navogi. To jo bylo jogo vosebne hobby navogi. A drastve. To jo bylo za njogo nieco veľkým vážnego. A ja myslím, také přidaš, alebo groniš tomu, až Erich Schutt popšal mi Jan Rožone Serbnejo. Ten jo doma, jo se narodil ve Vitošove.
1: Ale jogo staré z okolných sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt, to serske cestčio jo host Adam.
2: Veľa duce byl s ním na zapustách. Also to mogu ja si dopomniš net, ako som chopi živaš, my byli raz v Janšvecach. A tam sú před přešikom, sú se tam všechny zmakali, Krautsholz tam, goštěnc ako Božkovice neobstojí. A celý zál je byl plný na valkách, sú sežili staré ženské, všechny burské oblacené. A potom sú namal, davý palenc. Ja som pičko znal, kak ten palenc, kak je vliv ten má, kak ten statkujú. Ale Erich Neske nie to tak všau viežil. A potom sú jomu nalivali, všetci, a de ženské sú mili svoje viasele, on jo přitom také ich odmoloval a tak. Ja som dejal pohľad, goniš, Erich, nind jo koinc, ten musí ženca ešte zapust fotografovať, ten Pšešik.
1: Ale přes také doživenie, jo byl jeden z nich.
2: Erich, jo byl veľkým obľubovaný pla ľuži. Toho sú cestšili, te naše vesanské ľuži, až oni vyžia jednoho cúzeho s fotoaparátom, oni sú pičko také, co bužo sa nenstáš, ale všaké také se nedajú odmolovať. Ale Gašo Erich přišiel, pon sú net hurá, hurá, a ten, ja musím také goniš, ten je to veľký dej zvono, že to. Ten nejo byl také, což je tým ľužam šel na nerve. Vedeš, on to tak stupíš a pokáš čo vašu lapu a tak. Ten je cakal na to voko gnuše, gaš jo, ten obraz, jo, ten motiv jo bylo ten nejrednejšie. A to ľuži zelšom nejsú sobokrydneli. A vosemne, to musím ja také goniš, ten nejo jano gleda na rydne mody žuča, ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
2: Za njogo sú byli te jadnore ľuže, te živašerje a te živašerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Also, ten jo mi veľkú cest čo nos pred tými ľužimi. A togodla sú jogo fotografie také sa tak veľkým daj ražili. Ten je žene byl nadúte a jim napšeši von und stellt euch mal ab und pon absasse domoj. A ten je vestal, také gožine dvojko je tam vestal. Ten je mit šetce Jabrik sobu, ten je pon Jabrik staje na drogu, aby mogal pičku od grojci gledaš na ten dvojky pšešik. A ja som cesto musel ten Jabrik nosiš potom.
1: Horst Adam jo rád pomagal, jo ga vyžel, až dostan jo vid Ericha Schutta přeci dobre fota za nový casnik. Úzky kontakt s ľužimi jo

0: Zase der je upvašil za to, što živo.
1: Sme všetci také namakaví. Net dobrý kontakt tým ľužom. Ja zavedčil, že sú sa také veľgin veselili, až sú oni vyžili Ericha Šuta ako fotografa. To je bylo za mogich, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aber. Ja, a to sú sa napšal do viase, ten je by veľgin připoznaté ve ľužom.
0: Na taký pád, jo Erich Šut vedmaloval, veď živiš nás, čo a píša sa tých let, Kopi zu Motivu, že žinca nicht nemožo se veci predstajíš, až jo tekte ešte tak bylo.
1: Te obrazy sú veľkým dobrá dokumentácia serbského živenia. Ve tých píšasit až tak tu, ako jo on živo. A ja mením, co bude se stáš s tými obrazami. Also to by nieco bylo na náš serbský kultúrny archív.
2: Goroni Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Schutta, joga schoninto narske na fota Ericha Schutta, jogo vid na Wužicu präsentiro josse vid Petka v Hrschebuski stari Pwachtarni, segare sedem jazore vetvorio tam fotowustajen zu petitelum miase zasami architektura a schedne gen ve Wužice. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských měst, no kterýž jo Erich Schutt před lid žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikové program, že šase jaselich.

0: Pet gewet variose wechesche Busu, Westsebner Osterjensa, Architekt a Fotograf Martin Maleschka, Saberas Jujo Nikotareleta, s fotografiskim Zavestajenstvom Ericha Schutter. Maleschka se zasaj Jujo za zdžaržanje architektoniskega derbstva DDR-architekture. Erich Schutt ve Vužice znate casnikarski fotograf je togodla za njogo važne žredvo. Vin je dokumentiroval pevensku Vužicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tverenja Ericha Schutta je vetemelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih navogu najsah. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim ostatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla loze carunčo živaš veleše živešnast čosto či a pešasit. Jase schlägt Pöstje, jo Sachopio, Horst Adam, pla Novigo Zasnika.
2: Zu mir Connelly, dam der Redaktore, me mame ja noch auf Fotografa, kennsch welle sanas fotografiere, aber zesto. Da muss ich Connelly Erich Schutt.
1: Slet glieder Jutze, meni knis Adam asch.
2: Den ja dokumentiere, wo aus Herzke gewinne. Absolut, ne Lipaknicker Kiserski Fotograf.
1: Alle Tage nicht so sind nies, wenn er hier aus Rasen. Kacke ja bewusst, grommert ne Jivo.
2: Müssen wir welle Dutze, Billy, denn ich schätze, Pschaschau, ja nicht so seimniger, wie Serbach, nicht an Nicker Kiswegen, ja, tak dale. Aber Navogi, da ja bewa, Jogo, was dem ne Hobby, Navogi. Adrastwe. To je bilo za njogo nico velgin važnego. A ja muslim teke pšidaš, aber groniš tomu, až Erich Schutt popšam, Jan Rožo ne serpnejo. Den jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo stare stareše z okolnih sosu bili serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt, to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Vele duce bil z njim na zapustah. Also to mogu ja se dopomniš net, ako sem hopi živaš, mi je bil raz Jan Švecach. A tam so před přešikom so se tam všechny zmakali pla Krautsholz tam, goštěnc ako Boškovice neobstoj. A celý zál jo byl plný na Vaukach, so sežili staré ženské, všechny burské oblacone. A potom so namal, davý palenc. Jaka som pičko znal, kak ten palenc, kak je vliv ten má, kak ten statkujo. Ale Erich Neske ne je to tak všau vežil. A potom so jomu nalivali, přeci a de ženské so mili svoje vjasele, on jo přitom taky jich odmoloval a tak. Ja som deo bron goniš, Erich nind jo koinc, den musí ženca ještě zapust fotografovaš, den přešik.
1: Ale přes také doživenia, jo byl jadens nich.
2: Erich jo byl velgin obľubovaný pla luži. Togo su cestšili, te naše vesanske luži, gaš, oni viži jednogo cuzega s fotoaparatom, oni su pičko take, co bužo so nen staš, ali šake teke se ne dajo odmolovaš. Ale gašo Erich přišel, pon su net hurra, hurra, a ten, ja muslim teke goniš, ten je to vegin deri zvono žito. Ten ne je bil take, co še tem lužam šel na nerve, vedeš, on nen to tak stupiš,

0: Zu Jogo fotografie decke se tak wegen der Rajeli. Wenn ihr in Jenne bin, na du, da ihr im Abschäschi wohnt und stellt euch mal ab und absasse domoi. Denn ihr wisst auch, decke gorgene Dwoike, ihr tam wisst auch, denn ihr mit schätze Jabrik sobu, denn ihr von Jabrik stein a drogu, aber morgen auch bitschko wird gräuzig, leid das nicht in Dwoike bschäschig. A ja so um Zester muss er den Jabrik nosisch, potom.
1: Horst Adam jo rad pomagao, jo ga wiežel, až dostan jo vet Ericha šuta pšetsi dobre fota za nuvi casnik. Úzky kontakt s ľužimi jo se der je upošil za to, što živo.
0: Sme pšetse také namakavé. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za väčšie sú se také veľgen veselili, gaž sú oni vyžili Ericha šuta ako fotografa. To jo bylo za mogich, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aba. Ja, das ist ein Abschalt, du wirst denn ja bewegen, Schiposnate, wie du sagst.
1: Na, taki part, jo Erich Schutt, wird malowau, wird jewisch nas, jo apesha se dich lädt, kopi zu motivu, jo schinsa nicht niemajose, wie sie pschätzta jisch, as jo tekte ischi tak bewo.
0: De Wobras ist so wegen dobra Dokumentatia serbskiego Jewinja, wird dich pischasset, as tak duik ako jovan Jewo. A ja minim, co buža se staršimi obrazami. Also to bi nico bilo na naš serbski kulturni arhiv.
2: Goroni Horst Adam, casnikarski kolega Ericha Šuta, joga ščo nito narske na fota Ericha Šuta, jogo vid na vužicu prezentirujo se vid petka v Hršebuski stari pohtarni, zegar 7 jacor vytvorju tam foto ustajencu petitelom Mjaze casami architektura a šedne žen ve vužice. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských měst, no kterýž jo Erich Schutt před lid žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikové program mežaša se jaselíš.